0: Što može vuskočić, jeli voteški sam do ruku bereš, dyso činjušto nie lubi, to vidzimy cele narozne. Nazorne, tak reka praje, večonem komcu, viacere leta su so tam krabatove svedženske rövy reži, tak rec cuzych ludzi vodmivali. Nitko převeduja to pod hujem nebjom, menujce staviznu vo krabače, a to svojske reži. Čono komčenio s tym pokazaja, zo džetiš hinak, a především lepe, tyž štož serbskošč nastupa. Janek Vočo je si o tym takle svoje mysle činio.
1: Dopomnju so išče dere na svoj prini vopet krabatur svedženskih rů. Mnozy bych upovedali, kak rejne to je. Od rajovského vukona a scénu by mi to tyž celé sympatiske. Přiušim so dere nečujach. Serbskosť a naša mačarština bešte skere jenož pšiplack v inscenácii vo Johannesu Šadovicu a zakským kurverču Auguste Silnym. Nekotre scéne, jako tam spytachu serbsce rečeč abo serbo napodobneč, začúvach samo jako v usmiešovanie. Ale to je nimo. Miestem je so to do pozitívneho přemenivo. Vulky podžel na tem ma bezdvila tukvil na vojorúska županka Gabriela Linakova. Se sam svoj přichod tvarič bie zaviesče jeje a tiež deviza dalších zmužitých a sebevedomých serbo regiona, kociš prostče reknechu takle dale nenže a sú se zamovitými rečeli. Nietko máte toarstvo krabatúr mn a vies samej votežky v rukomaj a koncentrujete so na svoje priority, štož tiež ríka zo dživatej bole na serbskosť. Z toho časa vidíš viac serbských národných drastov v inscenácii a džakovano tréningy s dživadelníkami ve vurekovaniu serbských svov a vobrotov ich tiež o veľa lepe zrozumíš, kdež serbsce na jevišču reča abo samo spievaja. Také tiež podžel serbské reče v inscenácii přibíral a tiež připoznače zjavnosti. Na to môže večornom komcu s pravom hordži byť. Staví znovu krabače večornom komcu, kotrý jež další džel s titulom Ve kurjavě samoty zmeje sobotu svoju premiéru, je dobrý příklad, što môžeš docpieť, jeli so sám vo zmene postaráš, so gratu přijímaš. Tajku zmienu nastupajú silnišu vidžomnosť a rúnopravosť serbskosti, bych si tiež za budeské lečne dživot obšal, tiež je serbština tiež ve 30. leče všetko ešte jenož připlack. A to, bylnež budeské dživot vo to serbské ve svojej mene nosilo.
0: Menenie Janeka Vočarja to bie k stavizne vo krabače čornom komcu, že ješ hižo neko tre leta bole a bole na serbskošť dživaja. To by komentar. Janeka Vočarja, Pečodžin 22, to je mi, Kristof Mikvaušk, kýž na netko zakuzva abrakadabra.

Zmirc, niemse Friedensrichter, Poskici, Dženca, Zasoričnu rodžinu, Pančicach Kukove, od cioch do napošeščich môžeče jemu svoje starošče tvareniu zareniského zjazka při kloštorskej vodže přednes, čač mače tam starošč se sushodom, abo mače nekak juristické prašenia vun z tej rade dispozícii. Ve Vojerecach vitaja vas Dženca na dživaničku tykania pačerjov za Vojerovsku rejovansku drastu. Dženca to budže od 4 do 7 v domovinskim dome ve Vojerecach, tam so Sonja Reorjova na vas veseli. Dvě gmenské rádže mám po skytku. Ve Vasku zetka so Rajbičanská gmenská ráda Dženca večer 6 v tamnišim tovarstvujem domje. Hodinu požišo zetka so Kroščanská gmenská rada v Hurkach, sedmich v Gratoni Hurčanskije vonjovie vobore, tiež v tamše v utrobne vítani. Šulerjo, budeskije hudžbnie šule preproša Dženca na koncert, zapiska ja večo. Na po sedmich Radvorske mei, a tiež skupina Radvobras je tam podľa šulerja budeskije hudžbnie šule preproša Dženca večer na koncert, zapiska ja na po sedmich Radvorske mei. V Horkách sveča sobotu 120-letne vopstače tamnišie vonjovie vobore. Od popodňu 4 predstaja so vonjove vobore, tiež modžinská vonjová vobore gmene Kroščice a za deči sú šľaké poskytky z přijotované DJ Kream zapiska a kvodnú vodu tam tiež dosť a nadosť zmeja. Si bedelky na šestie Katka a Jakub, šiemoj dobrý start do dženstnišieho štvotka.

0: Dancing in the Dark. Bruce Springsteen, legendar nespěl tu serbským rozvozu. A můžete si da poprvom představit, že zamoža dženstnější džen roboter po takým také humanoidne, no když jsou člověky po vonkonem napodobněné, tyž instrumenty rač, Vujky Prašak, na rovně tuto nevšetný experiment je so vůmjoča Karolina Ajket, serbského pokáda, zvážila. Znatašak je po celém sviče jako vůmjoča na termínie, jako jedna z mávoch, když tuto instrument vopročí tak dere vopkněží. A nedávno je sečí vozevýva krutký film, jak ona du eče rovně s takým humanoidným robotorom Termín raje. Sama rekne, že by to chytro vele dživa, robotory tole nazvučovač, tož to pospětou a tréninka by za to trebne. No a na koncu pak je so experiment radžiu, kajž ona sama v jenžeščině připovědží.
1: And now, for the first time in history, a human and a robot are playing a duet together on the theremin.

0: call me honey if you want.
1: Philomelos. Dirtam Dejstva, Marmie Drosene.
2: Ach, das ist das Jatrianska Nutzchen, Nimo. Was da gibt neidlich die Jane Lita. Ah ja, sind doch noch so sabel. Snado samo dvojice.
3: No, što da to?
2: Na moje narodnide.
3: Oh, dada se je mil.
2: Što da ja vem. Juno vynaliču na nikakim riadnem dňu. Nitko je znajmniča, až no zas obše pozdže. A ja mám teko narodninského začuča v brjuše.
3: No, vieš dati, što by si k narodninám pšal?
2: Hm, to smut. Vod susadky, kteri veviačky, bych si kusk kožucha přečmul za môj zaučk. Tu nižo celé pšeliade. Te v obliky muli mi zoniatka přinesť, kojžde znamenča peč, a deči muli mi spivčk zaspievač.
3: To sú šo prima ideje za dom.
2: A vezo drbju za so svoj veľvík napilnič. A môj pumpik je tež ižo raz kulvači bol. O, to by mi mohla popriančk darič, napšikvat. Abo popriančky.
3: No to či veril.
2: Abo ty, pýtame deleka, když to obstaráš.
3: Štora, ty tam deleka meníš? Ach, pod jeho štomom je so svojba na pšikru posednula. Z korbika beru šalky a talerie, výšne tykančky a popriančky. Našemu Filomelo se vie zo sliny beža.
2: Ja mám teko narodninského začuča v brjuše. Nemôžeš ty mi tam nedeš to obstarať?
3: Filomeloso, ty tla vieš, što ješ bží a kránie, to hele padne.
2: Ja pak som národný nemiel. Proču.
3: Nie, lepe. Ladaj raz, što za tebe tule mám.
2: Buah! Cevu tisku popračku. Jenož za mne.
3: Haj, dokud nie ženie přepozdže narodnine svičič.
2: O, ty se ta najlepša.
3: Vele zboža k tvojim narodninám plus jacore dny, ľube Filomeloso.
2: Ďakujú.
3: Praju no, nejsi so ty zajšvete, že nejsi, že přepozdže na svoje národnine dopomnil?
2: Nie, to ja radšej neviem. To nemôže byť.

máš jak na 1. mája a já zájem udržení naší iluze ráje. O tvý modlib předstírám zájem, svou vírou si klidně duši zasviním a potom tě z toho zas a zasviním. Udělám vše, co ti na očích vidím, za to se nenávidím, za to tě nenávidím. Jsi moje zlato.

0: Krott go po bitl knauer som je. Sto moze Vuskočić, jeli Voteški sam do ruku bereš, dus so čini što ne lubi, no to vidži mi cele nazon je tu kvilnu tež v čornem komcu. Vjacere lita su so tam krabatove svedjenske r v režiji tak rec cuzih ljudi vodmivali. Nitko prevedu to pod novim jenom, menujce staviznu vo krabače, a to v svojski režiji. Čorno komčenjo s tim pokazal Zaja zodžety šinak a předuším lipe, tež štož serbskošč nastupa. Janek Vočar je si v tom takhle svoje mysle činil tu svoj komentar.
1: Dopomňu se ještě dere na svoj prýný vopet krabatur svědinských rů. Mnozy bych upovídali, jak rejne to je. Od rajovského vukona a scénu by mi to tež celé sympatické. Přiuším so dere nečujach. Serbskosť a naša mačarština bešte skere jenož příplac k inscenácii vo Johannesu Šadovicu a sakským kurveršu Auguste Silnym. Nekotre scéne, jako tam spytachu serbsce rečeč abo serbo napodobneč, začúvach samo jako v usmiešovanie. Ale to je nimo. Miestem je so to do pozitívneho přemenivo. Vulky podžel na tem ma bezdvila tukvilna vojerovská županka Gabriela Linakova. Se sam svoj přichod tvarič by je zavěstče jeje a tyž deviza dalších zmužitých a sebevědomých serbo regiona, kociž prostě reknechu, takhle dále nenže, a su se zamovitými řečili. Nětko máte toarstvo krabatuje mn a věz samý votežky v rukomaj a koncentrujete se so na svoje priority, štož tež říká, zo dživatej bole na serbskosť. Z toho časa vidíš viac serbských národných drastov v inscenácii a džakovano tréningy s dživadelníkami ve vurekovaniu serbských slov a vobrotov, ich tež o veľa lepe zrozumíš, když serbsce najevišču reča abo samo spievaja. Tak je tež podžel serbské reče v inscenácii přibíral a tež připoznače z javnosti. Na to môže večornom kumcu s pravom hordži byč. Staví znovu krabače večornom kumcu, kotrý jež další džir s titulom Ve kurjavě samoty zmeje sobotu svoju premiéru, je dobrý příklad, što môžeš docpieč, jeli so sám vo zmiene postaráš, so gratu přijímaš. Tajku zmienu nastupajú silnišu vidžomnosť a rúnopravosť serbskosťe, bych si tež za budeské lečne dživot vopšal, tiež je serbština tež ve cicitem leče přeco hišče, jenož připlack. A to, bylnež budeské dživot vo to serbské ve svojej mene nosovo.
0: Menenie Janeka Vočara to bie k stavizne vo krabače čornom kumcu, že šižo nekotre leta bole a bole na to serbske, na serbskosť dživaja. 7 hodin, žiad mače je, a to je tia čolichec, netko tia dušová. Sim zakuzvaná.

Zmirz, nimmst Friedensrichter, Boski Tijenza, Sasso, Rečnu Hodžinu, Pančicach, Kukove, a to wird Zjoch, Dona Pošeščich, da možete jemu svoje starostče v tvarenju Zarya Nisko Zjaska při Kluštorski vodže rade přednjesč. Dále do Vojorec, tam vítaja, pojtaja vás dženca na dživoničku tykania pače rio za Vojorovsku rejovansku drastu. Dženca od 4 do 7 v domovinskim dome ve Vojorecach, tam vás Sonja Reoriova vutrobne povita. Dwie gminske radze mam dženca na svoj liščine. Dženca so napríklad ve Vásku, Rajbičanska gminska rada zetka a to večo 6, tam nižším du warst wo im Dome. Dale do Horko, tam skadruje so dženca Kruščanska gminska rada, večo 7 gratoni Horčan vonjove vobore zajmce su vizoti šuđe vutrobne vitani. Šularjo Budeske hudžbne šule přeprošuja dženca na koncert, zapiskaja na po 7 večo Radvorske meji, tež skupina Radvobraz je tam podla, tež zahudža šularjo Budeske hudžbne šule dženca Radvorske meji večo na po 7. A ladamo iže raz na sobotu v Horkach, sveča to minuce 120-letne vopstače tamniše vonjove vobore. Vod popolnju štorioch predstaja so vonjove vobore v okolnuch sov a tež Modžinska vonjova vobora gmene Kruščice. Tež za dječi sú šľake poskytky spřijotované, večer potom reješčiuja a vodu a v okvodžine tam zaujšče dosť a nadošť zmia. Zibidlki na Vosomje, no a to sme dnes ráno hižo prajli rozvosu, zo sú šľaky vecky tiež odprajené, napríklad ministranská kopanca sobotu, abo jechanský turnier Kulove a tiež pokalne finále zapadovúžiského kopalského zjazka Rajbicach, tam sú sa to ešte rov časa a hocote dla zmenili.

0: Susanne Himplova. Как со веселу, ну а я со веселу, дыши тута хорца та пшетрата, а нано тычим потом скунчны тыш за со спадки пшинду. С тем я седам очин печа поста.
1: Набожне слово.
0: Тут има дженса рано. Пау вирт, зе цвай брюкена.
2: Ве тут им тычиню речу в добрых починках человека. Дженса во смужитости. Je zmužitost jenož věc muži, svůj pokazaná těch silných mužů. To bych u řečoja a kecoja a bolje již žony, kých suze jako kodajte, pomenovali a spalili. Zmužitost služa tam, že jsi so člověk do nevěstoty poda, haj do božích ruku, kaj se so prají. Kujde, kýž před operáciu ste, kdyby v opismo čítač a podpisač, so sa operácia znáno neradí a von zemrie. Našemu přečeli sú v útrobu operovali a my sme sa s ním rozžonovali. Je živý, ale druhý kolega je při tajke operácii zemriel. Zmužitosť je splečená z víru a dovíru. Za mě do božích dobrých půjčů. Bůčak.
0: Praj Pavo Wirt ze Cvalbrücke na nadouku a zamobitosti serbského vosadného zjazka.

Dizna beschit gotak lochce beja wa wasam hojin jeden adwatsec je vele luji sonni tukvilu wa doalu Jesse Deutsch snada do schwedzkie na majorku abo do italskie a naopak si tamni lujo za so mysla Čertla, nic raz dovol ve Vužice. Tam však majate korianu Vužisku jezorinu, tam so zavešče derje kolesuje. Rune za tutych, ale tež za nás zomorodných, je miesto Vojerece, cí stácie za reparovanie kolesov nastajivo. Juno při dvornišču, juno na vikách a juno tam při lauským centeru. Tam namakaja kolesvario šitke vážne grate za reparovanie kolesa, klumpu tam tež maja a tež v Nimcach cidža tajku stáciu boze natvarič. To mili si spomiatkuač, jelišče raz v končine popuču a nužne pomoč trebače, abo so vás turistča prašeja. To, so nám nádžiomne tiež přichodže, přeco húši šostane, so môžeme im upomáč, abo naši riadne domizne povedač.

0: 5 a 23 stopňo je nimale zaušich rejnje, cíče 30 stopňo, no haj, došče vutraješ, ale 40 stopňo, poh, haj, to je marka. Horcota, nebudže přichodne dny jenož na zaludži, byroje a na tvarnišťach vúžadanie patekým nádžele, ale katka tež ve voľnym času.
1: A při tom vetre sa by nikto škole neradšo kodne pince skoval, asi tam trochu rejnje ščinil, ale tež vonka sa vieza dále tuž to chyba, zahredovario plán no ja svoje termíny však už mesace do toho a oni sáďa na liečo a na veľa hostčí. Při temperatúrach kajš tu tých pak môže dotyž strašne byť.
0: A byrneš doho plánované bylo, nekoci zariadovario sú svoje termíny připovedžené horcete dla hižo cofnili. Jichanský a skakanský turnier Kulove je so napríklad v odpraju převulky je riziko za jicharia a zverio.
1: Druze zariadovario so temperatúram přímy. Miesto odprajenia sadža pri pokalnym finálu v okresne Koparskej ligi na zmieny. Mústvové návoda Sokova Rajbicu Horky Mike Brezan rozjasňa.
2: Zapadlo v Užijský Koparský zjazky so potrechené mústvo vo sebe dorostu uprašov, ka upada, ač môže so tie čase to zakopa, so dále dopredka sunieč a to nek potrechí uprače tie dvierie. Sobotu a dvierie nedželu, to so netko doplná prevedu a nic voko šipona.
0: A pokalne finálne muži, po takým Rasokova Rajbice Horky přečivo mústvu Našice Dobruša, převedže sa netko horcoty dla miesto nedžele popodnia hižo sobotu a to ve šeščich.
1: Pokalne finále pak nie jenički turnier, kotruž je konc dođenia plánované, kaž duše pasto serbských džičí a mođiny Fara Gabriš Naukas džili, sú koparský turnier ministrantu ze serbských vosadu, kýž mieše sobotu pieskicach byč, netko celé odprajili. Převulky bych u starost, čo starších vostruo tu svojich džičí. Cieča pak spytač, koparský turnier ministrantu na zemie nakvatač.
0: Tež kulturní zariadovario, sa na horcotu přijotuja budyským liečným dživadle. Predstajenia dla dále beža dživadženiky Marianne Bulanky, kýž doby zdžila cí kostýmy na sobu nosič, zoby spiešne preoblikanie tež sa poradživo, je pri kúždym predstajeniu kytro horco, když svunco smuđi potom čím bole.
3: Ja sem skoro cíli čas na jevišču, ja nímam tako možnosť, čo ja môžu so jenož z vodu vokvudnič. To ríka, ja mám šuđe, když ja so předrašťuju abo šminkvač dám, vodu stejo a přeco piju. Ja doby so husto šminkvač dač, to ríka, so mám ja tajku toustu voštu na mezvoču a na mojich rukách, so tam žádne svunčko dôjš nešinže. A môžem tež se svunčnými navočími rač, dokež hajete voči doby na kujže pačky dač, dokež svunco voproče na tie jevišťo popodnú svieči.
1: A ja tež sa publikum tu pfači, keď plivy byč a na svojske čivo sluchač. Zaušve konce dňa sú hosči tež lohce z vodu napryskali ako vokvodnenie.
3: Ja so predsa nádžiam, zo se je kujžde príladové vieste, zo taká čopota je, dokud sme zno husto mieli, zo ľudí potom vokopanú a potom doby so predstajené na vieste čas pšetonič. Hej, kujžde bytne, okej, okay, nekaj čas za mne ze svonca von hič, zo von pon popravdže od tej traverze deleče.
0: Na što je pri vulky horco, če generelne vážne vie, lika Cyril Hanšik, nic jenos starší ľudžo mili pripodnejšie horco, če pomožnosť si doma vostač a odpočneč.
4: Všem tým, kod si maja vo sebe problémy, abo korosče krenoptoka, kýž maja korosče púco, abo tež jirchinko, tým bocha vo sebe rádžiu, so oni na takých dňach so prosče jednore odpočnú. So oni so nič dokutka senú a žanú výke aktivite nepřevedú.
1: A vieza, jeli som vám verči, mjakne abo krenu v obtok pravej nedživa, nic předuho čakač a s časom pomoc pýtač.
0: S Katku som porečal kôvokovo horcoty a zaradovanie o konca týdženia ministranská kopanca napríklad je so odprajúva abo tej šichanský tunier v Kulove.

0: relativ einzigartig.
1: Marta Zarodnikec z Čiska rozkładuje przybytnym serski kezo. Te dude a kowena ma nie są te samskie, jak są grali przed generacją. Instrument a kak se na nią grają, se przecie zmienio.
0: Also im Endeffekt ist es immer eine Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse, aber auch, dass man den Dudelsack nicht allein spielen kann im stillen Kämmerlein. Das ist ja auch ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass man mit anderen Menschen in den Austausch geht.
1: Kultura westernja živa, gaž se obliva a gaž se zminio. To je mienione, gaž pjedame vet immateriellnego kulturnego derbstva. Nowy zwiesk Serskiego Instituta s titelom Kulturelle Diversität und immaterielles Kulturerbe vet togo jadna, gronje sobu udavarka dr. Ines Kellerova.
2: Je se jara veli zminivo tis, so da vjaci ne vidi jako teke statiske kulturne herbstva. So je to im vopravde dinamiske, so je to vopravde ti žive pšesto, so te luče to činja, so su vonje sistem zabi. Ja, so wann ich da aktiv ne Praktiko ja.
1: Wetzerskich Dudo wegnigwach ne Pischu. Wetto so zora diskutiro wali möjnosci je dasch registriro wasch pla UNESCO. Negasch ne Zeptaka Angela Schomanova bitto vitawa.
3: Na super, bitto boa, ja. Ja, wam ta ako napschau du wessep ne Instrument, to ja tak ob schave Ludowe Instrument. A jo unas Böschko wegin Ritko, ja no Saklinza, a ja bewegin sa to boa, aber to teke pschischwa do togo šitajnskego programa od UNESCO.
2: A potom by to tež jedna možnost bylo to dále rozšířit. Also tež hládač, neprodejme ti zase zbírač tuto vědo, kterou tradicionálně věda k tomu existuje, a tuto vědo tež dokumentovat, a to je tohle ten nejvážnější při tím, tuto vědo tež dále dávat. A potom závěšte tež lidi za to zajmovat, co se s tím zabírač.
1: Tak a přespa jo věle živa a sebe pomíná také věle sleženia. Serský institut by byl vážně a notné partner za také předeseše, to groni Stefanie Bierholdeutz, ako živa Zaserský institut a jo rovnocasne předsedárka Tovaristva Zaserský folklórne ensemble Slepe.
0: Ich glaube, dass der Dudelsack doch sehr gute Chancen hätte und wenn es nicht der Dudelsack alleine ist, dann eben in Kombination mit den anderen beiden Instrumenten der kleinen und der großen sorbischen Geige.
1: Bierholdeutz zur Idee ne perebša pedaš se svojim Tovaristvom. Však musse jadno Tovaristvo se pracovaš vo UNESCO status. Marta Zarodnikec, grajaka na Dudach bitte vitaba, wenn er groni asch przecestor luge nechwale, to coś majo pred jury.
0: Wenn man diese Anerkennung von außen hätte, wäre es sozusagen nochmal eine offizielle Bestätigung, dass das nicht nur altes Zeug ist, was eigentlich schon längst überholt ist, sondern dass es durchaus einen Wert hat, den es auch lohnt weiterzugeben.

0: Heinz Meier Junior Susanna. Wenn er die Luki Sezone, a Chauer Sezone, die Obschegibana, Roskitana, a Chauer Rednie, Mojo Usmus. Wenn er die Suche, a Penor die Sas Gromadu Grabane, a Penakopice, jo. A Opa, den er magal Kosse klappert, den er zum Lüjam. No na roli nie Junior Wille. Tam se odwasch okopuane, obwarowane Kulki. Глуби, а пен тике на херб, предне лето га сме бил стак окупували, а пен, а га сме бил филе так 16, 17, пен сме с велом. Але пши нашим опет, а пе било так, там е мусал има нехто квела ящ. Сам не тен шел, пши мне я шел сам. Опа я, шо мусал я я ги ящ. Вец тен я варал, а вот со, тен вел я бружде шел. Ten jo víš, až my si brůžeš, a jo, opa, zejan jogo, a před jsem já jogo jadl, nic. Ten celý šrcek, ten jo, pěli, dok jsou měli ty juži, kokulě větší žel. Mnohy jsou měli tyky juž, komečíky, tak tím velám. A my jsme měli bůz kokulu, ale fajn ugotovanou, a pen te pestronky na boce fajn také žulované suky. Многие сюда пшашали, что кто его готовил, но его много упал. А пен люди, кто сумели в этих пестронках, Ян пас пшески вят, а Ян пет брюх. А то сумели брюх штрик. А я же мечтаю, брюх штрик около сасом, а я же еще плохо так, перас там азас, то сверби. А тен я имел такие, ну так, 8 сантиметров широкие такие. Ну, ниц директ платуя, але такие инак платуя, тая паса я имел. Pet bruchom tak a na křibiaše tak. To je se vědě ľuďam věky spadobalo, ale gotovali jsme to.
1: Já jsem ze šule přišel, já na ně mi doch pak cáste něco ceny nejú, já ležil bylo, no pen sobu na luku, pičku zaglabovat, a to seno přeobrašovat, jojo, a když jsme foru seno olivali, a pen až golc to musel dobrožně a pen to seno zvěrka stramplovat, až přišel věc goli, jo, až přišel věc ruma. A já jsem byl i malký, pen to musel zvěrka zalec šuži, že už te věče nejsem ruma. Tak som ja pomagal, jo.
2: V nejpierio seno. Seno bude tačala vodsacona a pon musí z Knušnicka. Maj, juni, jo. Z kysu sú sekli na ňo. Z kysu šel ganz ráno na luku a pon mama jo pon nache zrozbijala, ta ja tu čau pon rozchytala, pon jo sknula. Jo, zrozbijala s tými grabiami, roztrlia, což na ňo mi nasecone, ta je dáme nic, to je muselo roztrlia, ale po ňu bolo čoho. Tak na široko, až je sknulo pln. Na luce tam, že je vodolo secone, tam je vodola ta čoho rozbita s grabiami. Ten na ňo tu kysu vyščil, ten ňo měl sobu, jogurit, kapsy. Po ňu vyščil, a po ňu zas dali sekl, a po ňu zas byla tupá ta kysa, po ňu musel zasi. Doma jo měl také zelesko nagetované, a po ňu klapal, zrýsi s klapacom tu kysu. A po ňu, až po ňu ta čala byla seno, po ňu vodola doma vyzone. Jo, pěry nic. Jo, až to vědro jo bylo zatím, po ňu to šlo flink nic. Juni, juli jo po ňu byla seno. To se nevrl pro nachliv pořádně, ude do bružně. Ale na rytko, až ta je chopilo pro Švýcov, až ještě zas, to se no. Pro to nejdělo byš. To jsou milí pro vidli. Jo, jo.

sadlo máme mám ty slevky máme a pak máme u výšně a pen jabuka máme ty, které tam, to jsou ta je žlouté, to jsou dobré, to jsou pen tak jesli, to nejsou pen tak pešší. A pak máme ještě bubenky a andrušky, cereny, a pak mám cárny a pak mám marmeládu ve toch. To je richtig dobré a katuje sport. A pak erdbeeru mám tyky tam, ještě zase žádné. A to je langujo. Rabarbe mám tyky tam, protože ten jsem uši. Máte pěkvá, kompot varíva.

0: Serske nawogive begulierta słusza juk tomu. Teke modrošišč a bošajnske conovanje stej podla. Povedam, vrt tak gronjo nego imateriálnego kultúrnego derbstva. Serske dude nesu ešte na tej listčinie. Vo tom a drugem sú povedali cora v serskem domie. Tam sú predkstajli nové zviesk k imateriálnemu derbstvoju. A my súšeme ešte raz Gregora Klima tenjo tam přísluchau.
1: Marta Zarodnikec z Čiska rozkvaduje o přibytnem serski kezo. Te dude, ako vena má, nie sú te samske, ako sú grali pred generáciu. Instrument a kak se na ňom grajo, se všetci zminio.
2: Also im Endeffekt ist es immer eine Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse, aber auch, dass man den Dudelsack nicht allein spielen kann im stillen Kämmerlein. Das ist ja auch ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass man mit anderen Menschen in den Austausch geht.
1: Kultura westernja živa, gaž se obliva a gaž se zminio. To je mienione, gaž pjedame vet imateriálnego kultúrnego derbstva. Nowy zviesk Serskiego instituta s titulom Kulturelle Diversität und immaterielles Kulturerbe vet togo jadna, gronje sobu udavarka dr. Ines Kellerova.
3: Je sa jara veľa zminivo, tiež so to viac nevíči, ako teke statické kultúrne herbstvo. So je to im voprote dynamické, so je to voprote tie žive přesto, so tie ľudia to činia, so sú voni systém zábieraja, so voni to aktívne praktikuja.
1: Ved serskich dudo ve knigvach nepíšu. Ved to sú cora diskutirovali možnosť, či je daš registrirovaš pla UNESCO. Negašná receptáka Angela Šomanova by to vítala.
4: Na super by to bolo, ja. Ja mám to ako napšal do vesepné instrument, to je také pšave ľudové instrument. A jo u nás bežko vegin rytko, ja no zaklínca, a ja by vegin za to bolo, aby to také přišlo do toho šitajnského programa od UNESCO.
3: A potom by to tiež jedna možnosť bolo to dále rozšíriť. Also tiež hľadať neproblematizá sa zbírať túto viedo, ktorú tradicionálnu viedo k tomu existuje a túto viedo tiež dokumentovať a to je to ale najvážnejšie pri tým, túto viedo tiež dále dávať a potom závešte tiež ľudí za to zajmovať, co sa s tým zabírať.
1: Taká všetko je veľa živa a sebe pomína také veľa sleženia. Serský institút by byl vážne a notné partner za také všetko. To groní Štefani Bierholdojc ako živa za Serský institút a jo rovnocasne předsedárka tovaristva za serský folklórne ensemble Slepe.
5: Ich glaube, dass der Dudelsack doch sehr gute Chancen hätte und wenn es nicht der Dudelsack alleine ist, dann eben in Kombination mit den anderen beiden Instrumenten der kleinen und der großen sorbischen Geige.
1: Bierholdojc zur Idee ne perepša pedaš se svojim tovaristvom. Však muss er ja na tovaristvo se pracovaš vo UNESCO-status. Marta Zarodnikec, grajaka na dudach by to vítava, wenn er groni až přecesto lúže nechvale to, což majú pred žúri.
5: Wenn man diese Anerkennung von außen hätte, wäre sozusagen nochmal eine offizielle Bestätigung, dass das nicht nur altes Zeug ist, was eigentlich schon längst überholt ist, sondern dass es durchaus einen Wert hat, den es auch lohnt weiterzugeben.

0: Franz Mayer Junior Susena. Wenn du die Luki Sezone, a Chaua Sezone, oder die Pschegibana, Roskitana, a Chaua Rednie, muss ich usnus. Wenn du die Suche, a Penor die Saz Gromadu Grabane, a Penna Kopice, jo. A Opa, den er magal Kose klappast, den er zum Lüjam. No na roli nie Junior Wille. Bei dem se ordu as okopuane, obwarowane Kulki, ke Glube, a Pen ticke nachher, des Predne Leta, gas me Biostak okopuali. Aber ich war vielleicht 16, 17, wenn es mir ist Willem. Aber bei unserem Opet, aber es war so, da muss man immer nicht doch Willem jaschen. Sam nicht den Schell. Bei mir ist es Sam. Opa, ja, so muss er ja auch jaschen. Wenn es dann ja war, aber so, dann will ja Brüche Schell. Dann ja wissen, als muss er Brüche ist. Aber Opa, sehr an Jogo, aber zum Jogo jadl. Ten celý šerček, ten je peridok su měli ty juži, kokule větší žel. Mnohé su měli tyky juž, komečíky, tak tím velám. A my su měli vůz kokulu, ale fajn ugotovanou. A pen ty pestronky na boce fajn také rulované suky. Mnohé su zga přišali, že to je ugotovanou, jo, mnoho opa. Jo. A pen juži, to su měli při těch pestronkách Jan Pas přeský vět a Jan Petbrůh. A to su mi byl štrik. Ale gaš máš taj bius štrik okolo sasom, a gaš je šoplo a tak, peraz tam a zas, to svierbi. A ten je měl taky, no tak 8 centimetary široké také. No nic direkt platové, ale také jinak platové, taj pasa je měl. Pet bruchom tak, a na křibiaše tak. To je se vele ľuďam vík spodobalo, ale gotovali mi se to.
1: Gaš sam ze šulje přiše, ga nanio mi doh pakcasi njeco cini niju, gaš lješio bilo, no pen sobu na luku, pičku zaglabovat, o to seno přioblašovat, jojo, a gaš mi folu seno oljuvali, ga pen aš gojc so musel dobrožnje, a pen to seno zvijeha strampljuvaš, aš přižo vec gori. Jo, až bude věce luma. A já jsem byl i malý, protože musel zvěra zalět šuži, že už te věče nejsou mi luma. Tak jsem já pomagal, jo.
2: Nejpěrjo seno. Seno bude ta čala vůdcecona a pak musel z Knušnicka. Maj, juni, jo. Skysu su sekli na njo, skysu šel ganz rano na luku, a pen mama jo pen nahe zrozbijala, ta ja tu čau pen rozchytala, pen jo sknula. Jo zrozbijala s tými grabiami roztrlja, což na njo mil nasecone, ta je dama nic, to je musela roztrlja, ale pen jo bilo čau. Tak na široko, až jo sknulo pen. Na luce tam, že je vodolo secone, tam je vodola ta čala rozbita s grabiami. Ten na njo tu kysu vyščil, ten njo měl sobu, jo gorit kapsy. Po njo vyščil a po njo zas dali sekl a po njo zas byla tupa ta kysa, po njo musel zasi. Doma jo měl také zelesko nagetované, po njo klapal. Richtig sklapat som tu kysu. A pungaš pnio ta čala bola seno, pnio vodola do moj vzone. Jo, peri nic. Jo, gašte vedro jo bolo zatem, pnio to šlo flink nic. Juni, juli jo pn bola seno. To seno jo vodol prnachli v prane, ude do bružne. Ale na rytko až ta jo chopilo pn švicov až išče zas to seno. Pen to nie działo byś. To są mieli pen widle. Jo, jo.

sadla máme mám ty sledovky máme a pak máme u výšině a pen jabuka máme ty, které tam, to jsou ta je žlouté, to jsou dobré, to jsou pen tak jesli, to nejsou pen tak pešší. A pak máme ještě bubenky a andrušky, cereny, a pak mám cárny a pak máme marmeládu ve toch. To je richtig dobré a katuje sport. A pak erdbeeru mám ty, které tam, ještě zase žádné. A to je langujo. Rabarber mám ty, které tam přijete, ten jsem uši. Máte hned pěkvá, kompot varíva.